smutení na gíl, jestli ráčin šerna fíjena. A vejs bjóga búin, lár úlí ríu, rev gál. Ymásk na níl, šásim vajr son dýný bál.